0: Dana je titul prvního zpěva dženstnějšího usovania a Blanka je jméno dženstnější rajnší redaktorky a ona má něco krotký tematický přelad dženstnějšího usovania za nás. Dobrý ráně, Blanka.
1: Dobrý ráně. A jde běže tu ve měště tak jmenovaná BA, Bohanská akademia, a do toho běže to inženýrská šula, kaj se snáno ještě či starší na to dopomňa. Dženca je to něco duálna vysokošula Sakský a runě tam mají něco dalšího Serba ve vážné funkcii, my vám jeho dženca raz představíme. Nimo to je Lydia Mačio a pobyla na první probě korově akademie, když se včera zahajíva. Filomelos vopita nás dženca zase a tu má někajký problém, kaj si mě hižo takhle kusk slyšela a tému na bože čivovizo tež smíme.
0: Tak daleko po takým tematický přelad od Blanky, učbný přelad seda nedom, o tem nie. Najprve pak zaspíva nám Mario S. Vosom inčinu popečich.

V bivšej Lenikec Vili v Slepom, nedaleko dvonišča, má strovotnický centrum nastač. To počmo na navoda tvarského zariada Štefan Zajdlich na zajšvém posedženju gminskej rady. Podvožky za to, co ešte júniu státnemu závode Sakský imobiliový a tvarský management, SIB, přepodáža, tuntute prúje. A jeli dostanú Slepom potom zelenú svecu, chcedža spočatk přichodného leta s rozdeleniom prvných tvarských nalokov započeč. Strovotnický centrum je najvážnejší infraštruktúrny projekt gmeny, gmena pak ešte trošku pokove. Líči kruče ze spichovaniom z programa Vitálne viesne jadra a viesne središča v končinách na kraju. Při prajenie pak najskere ešte nemaja, ale to šom bude. Viac sa povies, čo po príchodnej učbe od skupiny Genesis 5 do na po 6 čiche.

0: in jetzt gar je na pošestčih.
1: Srpski rozvoz. Povestje. V studiu Blanka Funcina.
2: Na Lipšćanskej univerzite ma so juniorova profesora za serbske literarne a kulturne vedomosće vopsadžić. Dole dekan filologiske fakulte profesor Majsnica Čera na internetovej strani univerzite vozivi. Nimo vedomostnoch nadavku svušak profili tež jeli treba soboskutkovanje na jednačelstve Zorabistického instituta. Hač dotal je mjestno profesora za riječe spet Edvarda Vornarja jenička profesora Sura Instituta, wo dalšu su serbsce zastupnice leta vojovali. Nuje mestno je časove obmezovanje a skiči po uspešnem přeprovanju šansu na profesuru na čas živenja. Katolsce křesćenjo sveča dženca svedžen Božo čiwa. Ve viacorych serbskich katolskich vosadach honju Vužice počanu virivi k vonkunym votarjam. Na čole procesionu du postarodavnym vašnu družki. Ve šest zverskuch krajach nimske je dženca zakonski sjate džin. Ve převažne evangelski sakske pak so zasadnje dživa jenice ve peča 20 čisach v osebe katolskih serbach je to sjate džin. Na sakskich a s tym tež serbskich vyšších šulach zakonča se prúvania hišče šitke nimo nesu. Tak napríklad tež nic Ralbicach, čiž miachu desatky spočat k týdženia svoj posledný oficiálny šulský džin, rúne tak ve Vorklecach. Cokone 51 maturantu na serbskim gymnáziu Budešine zoni jutce v úsledky prúvaniu a hač mili dokež nesu v obstali abo dokež cedža vukon polepšič prúvanie nakvatač. Kajš nam za vyšší skorženg samovita vúčaka ale na hitzce nás džili zonia šuloky a šulera 12-letníka doskončný rezultát prúvaniu džin do maturitného bala 19. junia. Sto předovzačelku z najšelakorejších branžov je so čera pri učicach na 15. dňu předovzačelku v okresa Budešin v obdžilivo. Z režišču zetkania stejachu aktuálne hospodárske vúžadania v zvisku se stupacimi pačiznami a falovacimi fachovými mocami. Džin předovzačelku v okresa Budešin tvorí vážny zakvat za vúmenú kooperáciu a skrúčenie žonu v regionálnym hospodárstve. Jun organizuje Drežanská industriová a vikuanská komora IHK. Za znova natvorenú kúpeľnú mivorazu započne sa kúpanská sezóna na nový týdžin. To zdžilichu na zajšvým gmínskym posedženiu gmíny Slepo. Do toho ešte strôdnický hamt v okresa Zorec kvalitu vody prúje. Lieca staraja so 4 doladovario vo viestotu hostči a s tým sezonu zaruča. Mała kúpeľ je jedna z narunanských napravov Brunicového koncerna Liak za přesedlenú ves Mivoraz. 60 spivarku a spivarju vopčeli so na letoši 5. korovej akademii Budeského rotariového kluba. Čera je so auli Šilerova gymnázia Budešine prinja proba pod navodom Friedemana Böhme Wotmiwa. Hač to názime nazvučuje kor generáciu mezdrujem tež tvorbe z cyklusa počace korle Augusta Kocera a Andrea Zelaria. Vunožky benefitsno koncerta oktobre navožuja so na dobro v utopeniu spinálneje mortvice nimsce kinderlemung. A to bychu naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a potom tež borze na našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, spočatne dole ešte celé prečelne úpada, potom požišo nekotre kapky dešča, hevak drevelem ročelu deš, ale sucho ma vostač. Převažne při nedže 24 stopniach. Jutce potom ma hej so bule deščovač a maximálna temperatúra okolo 20 stopňu.
0: Puče naše končenje su svobodne, tež vyskače do tanidže njeste ja, tu iš přeje moj dobru jezbu, jeli pak bi uranje nešto uladače, my vjesče přizuče so rade pola naju, pak telefonistce, pak spovješču přes našu četvu funkciju, tu namakače app MDR Serbia.
1: Serbski rozvoz.
0: Pečminčino, pana pošestčih je, dale dže zanku rielcene.

Derejena zemi vo sebe, když se maturant abo runje zakončíš svoju vyššiu šulu, kajž runje tež letuši maturantša serbska gymnázia. Tele dny sú so skúvaniščom rožonovali, abo sú išče přitým začarovším po takým vútoru odmechu svoj tradicionálne volejbule turnier přečúva vúčakam a vúčariam. Tunraz môžachu so vúčario přesadžič a duel za sebe rozsúdžič, oni přesadžichu so z 2-1 po sáčbách přečúva dvanatkariam. Dvanatkarki bychu z 3-0 přečúva vúčakam úspešnejšie. Júce je kajšče pojezdčach slyšeli potom poslední šulský džen za maturanto a potom dostanú vúsledky písomných prúvaniu a potom chcedža džen tradicionálne zakončiť a to z kopaňcu přečuvo vúčariam. Jeli chcete si by to vobladač, to si tam dovenče abo doječče, dalšie pokyvy za džensnejší štvortk a potom hoj poladáme ižo smiokon sedženia. Tute pokyvy slyšiče nedom po přichodnej hudžbě za cím hinčinu.

12 menšinov pa na po 6 Čechia. Pada dáme čenca prvný raz na pokybe. V dživinie zetka ja sok mince radi čelio k svojmu posedženiu čenca večer 7, tam niši voňovi v oborie. To ižo bieza dženca dale do jucišeho piatk koncertu ja šulorio budeske v okresnej hudžmie šule nemsko-serbským ľudovým dživadle na vodnom jevišču a pokazaja, što sú šulským leče nauknili z počátk je juce večer 7. Hižo od poponia cioch, sče juce prošení na dvoru bezvedžen do Serbsko muzeja Kočebusu,

Štujš chce doživić koncert českej skupiny Rajtaj z Vánočic, kotraž sudźmja basnje Milana Rabala, tu nech so poda do Kravaržic pola českej Lipy. V tamnejšej kavarni pod Ronovem započne so koncert večer na po sedmich. A podadamy iže na sobotu. To vusewa so MDR-telewizji za so wulatko, a to kajž stajnje przy ponu 12.

0: več menšinov. Do šestčiche časa.
1: Nábožné slovo.
0: A tema ženca Hanka Kraucová z Drežďan.
2: V vúkodže svunco ulieze, přes popodňo na juhu je, na zapadže do vožadže a v severiu je nimame. Tak sú mnoze z nás to navuknili, jednore bončko, kotrež nám svet rozkvaduje. A tola nepšitrechy všude. Ničko v júniu, když svunco svoj najvyšší stav docpie, dopominám so na jispu na severný kap. Vedžach, so so svunco tam na severu kova a zaso skáža. A bied to za mne jedne z najbole jímacích doživienju. Kúšte človek v otrosce na viestom miestne. Čini tam svoje celé svojske jeho formovace nazonenia. Štož je sa jednoho jasne, môže za druhého celé hinak vúpadač. Znáno leží v tým vážne preprošenie. Nic spíšne súčič, tak je pravie, tak je vopak. Kajky vúpada svit z tvojeje perspektívy. A tutun vid kutne prač. Bo nie je na šitkých na samsne miestno staj. Mnohodnosť slúša k jeho stvorbie. Tyž vúkneme, se názornenia trújich vážič, buče nás svojský horizont väčší. Kaž bola to vysokoho seviera, kde svunco druhé puče kročí.
0: Hanka Kraucová z Drežďan s nábožným slovom na roku a za mojtošči srbsko-evangelského zviazka. Cí do šestčich.

To bie za zbiero druje hodzinki subotom kolu. A dale punże miazrujem z Józefom Donatom. Przeco dale cedejsz Michaela Melcerowa. A i maj przy zamknie so jeszcze Ralf Bozi. Tuči, cio nam zaspievaja hač do sedmiš, ale vieso to nie šu. Či jenicce tež Valborga Vaudžice na rieče. Ona da nam nuc bez přestavku a ranie bez přestavku dostane če sámským rozvosu. Sedom inčinu o šestčiš.

0: Když chce soči spěvač, ale nochceš so kruče na kvor vjazač, potom je projektny kvor, taký kýž je na čas obmezovaný, husto to pravi. Korova Akademia Generatio je runje taký projekt. Pjaty raz so budešinje od Rotariového kluba organizuje. A čera mějachu prinju probu a Lydia Mačiova bě podla.
1: Predehač spěvač, máš so zaspěvač. A s čoplinje vosu Vanda Vokua jako rična terapeutka pševza. Ona je vospě Jill Korovej Akademie pod návodom Friedemana Böhme. Kuždemu z nimale 60 vobdželníku poskyči možnosť, so v času proby v osobince vôsne dále kúpvač.
2: Haš tuž ma zájem, šinže pon kemni na pohodžine. Ha môžeš čete jen, abo tamo ima extra zvučovač, abo ladač. Je zo tún vôs tak praje neklinči, kaj si vám predstaj, šte môžu môžu nekejke individuálne zvučovanie, abo tak nešto si vôpodač.
1: Či tam ni pak čipni do nôh koroch mapu poladnú. Také šliko na vúmenku dr. Alfons Nauka, ký so prvný raz manželský na akadémii v občeli.
3: Ha, ja som všetci zlo, ten úspeho môj vúsný a najskýriac sú najmočší nejojac, ja som 70 plus, ale ja som prúcvač, že ja môžu nikak som úspehoť. Poprom som ja jen bariton. Mám kvíle, to je celé stajné a tie poriadne vopetačné prúve. So veselú, vopravde s veľkým veselom som ja šieho dňaca.
1: Vosím je vábiu, je ja Friedman Böhme. Šako je za svoj úspech, jako korové navoda v Serbách dere znáte. A hinak vokovo je tutun tiež aktívne serbský spivarjov za projekt narečal, pojeda student Julius Janca, kýž je so do Basa synu.
4: Ja studuju nekaj v Dražanách, ja mám sredu přeco svobodne, to ja mám tu možnosť tu zase sobu činič. Posledný raz, kde som je jara ľubivo, jara fajn, a tohle, když Friedman zase prašal, pon ja zase hajprajú.
1: Přijúšim, tvoria Serbia mienčinu v Korie. Cečina nazvučovaných tvorbov pak je serbská. Z cyklusa počasy Kola Augusta Kocora a Andrea Zelera. A tak nazvučuje so tiež v urekovanie. A v občelnici Zonichu zoje so Kocor v Záoriu pola Budestec narodil. V središču pak stej veselo při spěvanju a vo sebe tež mesobnož generáciu a rečo, kotriž mi voj celé samozrozumlivě v měšče budešin polno sebi zaklinčeč.

0: Filomelos. Dirdam dejstva mamije drozne.
1: Filomelos sedzi na delnej hauze lipy. Kajštajke, bože, žatko, što da s tobu je?
2: No hej, ja... To nejde.
1: Što da máš? Bojíš se?
2: Myslu si, že je so mi nešto celé zlé stalo.
1: Što da to?
2: Nemůžu jace letač.
1: Nepak. Jako tačknic letač moc, totla je katastrofa.
2: Ulka katastrofa.
1: Ale, Filomeloso, sedíš na hause. Nekak si tola dobil sem přijíš.
2: Ne, to sem ještě letač mu.
1: Och, puj. Křídle se rozno a naměstna hotový start.
2: Nie.
1: Dere. Što da by ty trebao, so by zaso lečeč mo? Letansku šulu?
2: Nie.
1: Da by druhé tačky organizovač, kiš ti pokazaja, kak máš letač?
2: Nie.
1: Potom ja tež neviem.
2: Ja pak bych so snač, zaso dopomnil, kak mám letač, jeli bych viace mocou měl. A za to trebam popračk, abo čvak celtičky.
1: Nie, tajky případ pak tež. Sem celá rúně k pekare hič. Vidíš, mám samo svoj měšk sobu tu stejí po celty.
2: Toto ja viem. A to by můj plán.
1: Co se praju?
2: Ne. To pak se hodí ho. Bude ty mi popřáč, abo cál tu vůdává.
1: Na vězo. Směš se mi na ramě sedne.
2: O, super.
1: Na huj? Ty tla můžeš dola letač.
2: Haj. Kakda je so to stalo?
1: Filomeloso, ty si či fejmeca. Si cel jenaž so či pola pekarja jen vúdam. To odla te celé dživadvo.
2: No, ale to odla je klopovo.
1: Haj, kajž přeco, rady so stalo.
2: Špozbou.
3: Dudens, na kúru.

0: Ani jetzt goje na posedmi.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Blanka Funcela.
2: Na Lipšanske univerzite ma so juniorua profesura za srpske literarne a kulturne vedomosće vopsadžić. Dole dekan filologiske fakulte profesor Majsnica čera na internetu i strone univerzite Vozevi. Nimo vedomostnych nadavku svuša profili tež jeli treba sobu skutkovanje na jedna čestve Zorabistiskeho instituta. Hač dotaj je mjestno profesora za reče spet Edvarda Vornarja jenička profesora Profesora Instituta, wo dalšu su serbste zastupnice leta do vojovali. No mestno je časove vobmezovane a skeči po vúspešnem přeprovovanju šansu na profesuru na čas živenja. Katolske křesćenjo sveča dženca svedžen Božo Čeva. Ve viacorych serbskich katolskich vosadach horni Vúžice počanu vierivi k vonkunym votarjam. Na čole procesionu do postarodavnym vašnju družki. Ve šest zvierskuch krajach Nimskeje je dženca zakonski sjate džen. Ve převážne evangelski sakske pak so zasadne Čeva jenice ve 25 čisach vo sebe katolskich serbach je to sjate džen. Na sakskich a s tym tež serbskich vyšich šulach zakončace pruvania hišče šitke nimo nesu. Tak například tež nic ve Ralbicach, džiž miachu džesatky spočat k tydženia svoj poslední oficiálny šulský džen, rune tak ve Vorklecach. Cukun je 51 maturantu na serbskim gymnáziu Budešine, zoni jutce vúsledky pruvaniu a hač mieli, dokež nesu obstali, abo dokež cedža vúkon polepšič, pruvanie na kvatač. Kajš nám za vyšší skočenk zamovita vúčaka ale na hitzce nás džili, zonia šulaki a šulari od 12-letníka doskončný rezultát pruvaniu džin do maturitného bala 19. junia. Stop předovzačelku znaje šelakorišich branžov je so čera v Přiučicach na 15. dňu předovzačelku v okresa Budešin v občelivo. Središču zetkania stejachu aktuálne hospodárske vúžadanie zvisku se stupacimi pvačiznami a falovacimi fachovými mocami. Džen předovzačelku v okresa Budešin tvorí vážny zakvat za vúmenú kooperáciu a skrúčenie žonu regionálnym hospodárstve. Jun organizuje Drežanská industriua a Vikuhanská komora IHK. Za znova natvereniu kúpel v novom Mirvorazu započne sa kúpanská sezóna na nový týždeň. To zdžilichu na zajšvým gmenským posiedženiu gmeny Slepo. Do toho hišče strôdnický hamt v okresa Zorelc kvalitu vody prúje. Lietza staraja so 4 doladovarjovo vistotu hosči a s tým sezonu zaruča. Mała kúpel je jedna z narunanských naprav brunicova koncerna Liak za přesedlenú ves Mivoraz. 60 spivaku a spivarju v občili so na letuši 5. korovi Akademii Budeského Rotariového kluba. Čara je sa auli Šelerova gymnázia Budešine prinja proba pod novodom Friedemana Böhme Wotmiwa. Hač to názime z názvu čuje kor generáciu, miezdrujem tež tvorby z cyklusa podčase korle Augusta Kocora a Andrea Zelaria. Vúnožke benefitsno koncerta oktobre navožuja so na dobro vútopenia spinálneje mortvice nimsce kinderlemung. A to bych u naše poistče, kotrež namakače potom požišo tež na našich stranách internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, spočatne ještě tu a tam s blakami svončko svedčí, potom pak přičenie předso viacem ručelu k nám. Vostač pak má sucho při 24 stopňach. Netko ráno sušče tu a tam nekotry kapky dešča možné jutce potom. Vesča meteorologojo viace dešča a maximálnu temperaturu v okolo 20 stopňov.
0: A ja, když hľadaš runie z okna tu Budešinie, vypadá přečelňa. A on je tak, dobre sú vulady tučasnie, štož nastúpa na drožný vopkat, žana hačenia alebo vyskače, jeli so to bývrania zmeni a v nešto vuladače. Přizvuče to rade nám aj pak telefonistce, pak spoviesču přes našu četú funkciu app MDR Serbia. Hrvák přeje moj Blanka a ja, dobu jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Teď menšino pana posedmich a dále, že přeco dále z Michailu Melcerovej. Serbským rozvozom, dobrania vám.

0: Dženca na Bože Čevo vuladamy mjez kemšakami katolskich vosadach a tak tež na procesionje zaso nimo družko, tež one kiš su k svedženje katolsku narodnu drastu zoblečene. Za poriadne zoblikanje a z cova šelake pokjivik drastče, šak so draste nošaki, kajš tež otvajnče, dys a dys na vumjenu nasadnjenju zetkavaja, tak tež lica zaso kruščicach, kraučike z hospodže. A na tutej besadže by tež Diana Fričec Grimichova podla. A je skladnosť čnydom vúživa, so žonu vopašeč za pokivami, kak môvo so vúžadacem okomikam či nošeniu národne draste zadživač.
1: Naša srbská katolská národná drasta je pšeušo krásna. Dež tak nebechu pod brodu, mieca, band, abo čips štípali. Što nie?
2: Naj, dež nieke dežšie vo cank, tu nesme tak jara škrobene buď. Also, što som cank poženené, no tu so extra škrobi, a tu nesme tež tak do kešio runie ta špicka, to po drape, no.
3: Ale po nás, keď šetce srbce kodíš, von to je ta stará koža, von to jace ničo nesvrbí. To jemu prajím, koto, když to je bolí, a to nech bude srbce koža, von to ninže, von to nastaržím, to von také šo ostane.
4: Šeš pa nekajte, my se nástupe, dom ja celé spravnám, boč ja som tedom dostala od mojej čete jenuž mycu, kotra šo tak popom, my tak přišli ta, so to šo posvedie. Kúža mysla nie je tá samstva mysla. Vetom nastúpanú, jen čo dobi na to dživač, štúš sa porané sábsky kožič, nech si ty sám svoju mysľu dášič, so to tak, ty vôle ty posvedie, no? Lúke, čo ty vôle učiní? Also ja, nikdy som vôle let kožím sábska, ja nemôžu ničo prejíč, ja sa rade čujem.
5: Máš čo vôto jen tip, ka to najlepšie sejči?
6: To sa na to naučí. Když to najprv nebyš prítku zjazať, a po nejo záde krúči jazať. A potom holčku má uch, ja počas prejmčím mal posnúť, saláde hora, čo budeš čisté.
5: Ale vy sama to ako doroštená útra ječe.
6: Ja som sa na to naučila, to jo tak.
5: Záleží to na tom čipcu, a čo tu nek bude tvrdší, alebo nic, alebo bude nov, alebo kaj ešte šetcov? Ja som si po mojšec také trošku upokala, šest vodu šanu a po nej on bude vodky a potom tak nekave. Na naša vodka je šetce prajeva, to by čo ušiš a kodič a potom ja sa tak neboli. A to problém je nimo.
3: Nic tak jara škrobič. Ale ja pa mám zase rade tvrde škrobene, po nej ten čipc dlier, ja ne, ve forme. A jen to sa, ja to som zúčená, co o živé na čipcu, kodič, vieš. My to ničo neúčiní, ta huba to odla, čo.
5: Aka voto čini čo otvajnča?
3: Mamom dječom jen ze zjubičku také tekne, zo one sú bole viste, no je ako ne, tej tam pšime a šece, no.
7: Čo vie?
3: A nik jen sam tej drude také pšime, zo to sejdži, haka išto jo.
8: Nemské žone ti že boč riane sfuzirované, a dáce môj sovské žone ta tiež poriadne a riane vokovou boč.
5: Čakujú so.
1: Hesvo, prešťipanie, tu išrika. Už tišo kodič, potom tiš nebolí.
0: A nic tak, jara škrobič. Diana Fričec-Grimichova je zbierava mě serbukami katolsky národné drastče pokive, a to však môžete si drie predstaviť. So knieži dobrá nalada, kde so serbské žony na besadu zetkaja. A dobrá nalada knieži tiež, když Ralf Bozi spieva 6 hodín 2 štorce či serbským rozvosu.

Kopanj sularač, môžeš vyzotýš sám doma na kompeju sejdžo, ale pri svetových mištostvách, kdež nímska raja, a to činí zrobanie s přečelemi a dalšími fenami, prosče viace vesela. V Hamorie zmeja tu iš public viewing pri Bjarbockým jezoru, tam dživadle v Vuchu. Na úlkej zčenovinie pokazaja so najprv raz šieci r nímskeho mústva v předkole, ktoríka započejo 14. junia přečivo Curaçao, potom 20. junia přečivo Svonovinovému Pobriohe, tak FMB Küste Serbsterika, a 25. junia potom poslenára přečivo Ekvadore. Zastup bude domotny, napoje a grill tam zmeja. Gmina Hamor přeprošuje tež vúrazne fenov kúždeje staroby, po takým svojbu, přečelu, susodu, mústvo abo kolegu, snano samotý šefa, zapakovač a zromanie sobu narodne mústvo polňovač. Dalšie pokyvy za bližší príchod reka Jensa Jutze zajúcišim mám nedom za vás.

0: Nichtu škuli jese jun, kaž Blanka jižo, z do pustova kaščika poladnou a vúčanou aktuálne juniske číslo rozlada, kotrež je vúšvo Blanka.
1: Hajru netak, až tu ižno je raz núc poladaut un vúlada ve krutko potriu, nedom dež jun vočini foto s Markom Brukom. Marko Bruk je kupšicach bydlace a tvoracy mole a grafika a nekoci budešine znaja jeho snano samo ište z časa jakoby z vúčarjom za vúmiuske kupanie na budeske Vyšej šuli na budeckém cilnišču zas druze Ludovi Vomjuce menujce znaja jeho jako nimale kolegu, kdež vopčila šak so na dževarničkách z Pichovansko kruha za srbsku ludovú kulturu. Jeden vobraz Marka Bruka pyši vonkone na polad rozlada.
0: A štáša se hevak ním nadešva.
1: Hej, lada jo na serial, vo staviznach Srbsko instituta Budešine je dr. Zuzane Hose na tun kruč baje baje basnički, dleši nastok, vo jej sledžorských čežišťach napisala. Dále čitame vo přepytovaniach etnolinguistické vitality Horní Vúžice, že potekim vo vomenenia pod kotrymiš môže menšina ze svojej reču svoju samostatnosť švobkovač do potrichy nimo Serbu, tiež dalše menšiny, kaž napríklad Kašubu ve Pulske.
0: A ty si mi povedala za tej švies rôno vôľkú rolu tutom rozliče raje?
1: Hej, Andreas Kirška je so vinnú autorstvu Nepilic Dúr. V rônom, kýž však so jara vo vopkúvanie namrejstva prňo srbsko ľudová spisovačela Hansa Nepile pracuje. Vene sáže, srbský kultúrny časopis, kýča tužto zajímavých tému Sornie, Sriečnej a Delnej Vúžice na to tiež noa zamovita redaktorka Juliana Kolfersdúr jara živa.
0: To a vězo ještě věc po takým novém rozliče Blanka Funcina je ním již počuchala a přes ňu knihovala.

0: V Užica za celé leto k pojesnenu nasčenu. Na ľudovom nakvarnictve domovina je nové nasčenové kalendar V Užica, V Užica, Lauzec 2027 vyšlo. Fota je celou ikonický serbský fotograf Mači Bulank a te pokazuje region Jara Mnohostronce. Od širokovských tykovaných domov přes čichu atmosféru při jutrunem zpěvaniu rónom hač k pozvočanému kšidvujemu votarie kloštorskeje cirkve a vuladeze železneje věže Lubiu. Protika zviazuje krajinu, architekturu a serbske tradície, po takým čvak v Užice mesac vo mesac nasčenie. Serbská tradícia a isto tiež dženca na Božím čele vizo ve viacerých serbských osadách k tomu vizo nedom ništo viace, potom sa je Marek Relka dospieval.
1: Zhromadne sme mladí, zhromadne sme starší, tu je sam sne púč nám viesty. Sam pak nemo soniš, sam tež nocíš na

0: mit Snap.
1: Ja, na, bowas mich.
2: Serbski Rosbus. Bojeste. Studio Blanka Funzela.
3: Na Lipschanske Universice, Maso Junioru, Professura sa Serbske Literarne Akulturne Widomosce, Vopsadžić. Dole Dekan Philologiske Fakulte, Professor Meisnitzer Čera, na Internetu Estronje Universite Vosevi. Nimo Widomostnych Nadauko svoša profili tež, jeli treba, sobu skutkovanje na jedna čest Vesorabistiska Instituta. Hač dotal je miestno profesora za rečespet Edvarda Vornarja, jeni Professura Instituta, wo dalšu su serbste zastupnice leta dovojovali. Nowe miestno je časowe wobmizowane a skitschi po wuspešnym przeprowaniu szansu na profesuru na czas żywienia. Katolscy krzestczenio svecha dżensa svedzin Božo Čiła. We wiacorych serbskich katolskich wosadach honi w Užice počanu wierivi kwonkunnym votariam, na čole procesionu do postarodavnym vašnju družki. We šest zwerskuch krajach Nimskeje je dżensa zakoński siate džin. We przeważne evangelski sakski pak so zasadnie dżiła. Jenice peča 20 sach v osebe katolskih Serbach je to sjate džin. Na sakskih a stimtih serbskih vyšich šulach zakončat se pruvanja hišče šitke nimo nesu. Tak napšikvat tež nic Ralbicach, džiš mejachu džesatki spočat ktyži na svoj posledný oficiálny šulski džin hrune tak ve Vorklecach. Cirkone je na 50 maturantu na serbskim gymnáziu Budešine, zoni jutze vúsledky prúvanju a hač mili, dokež nesu vopstali, abo dokež cedža vúkon polepšič, prúvanje na kvatač. Kajž nám za vyšší skorženg zamovita vúčaka Alena Hitzce nás džili, zonja šulak je šulerio 12-letnika, doskončný rezultát prúvanju džin do maturitného bala 19. junia. Stop šedev začelku z najšelakorišich branžu je so čera přiučicach na 5. dňu šedev začelku v okresa Budešin v občelivo. Sredžišču zetkania stejachu aktuálne hospodárske vúžadania zvisku se stupacemi pačiznami a falovacemi fachovými mocami. Džin předovzáčelku v okresa Budešin tvorí vážny zakvat za vúmenu, kooperáciu a skrúčenie žonu v regionálnym hospodárstve. Jun organizuje Drežanská industriová a Vikuánska komora IHK. Za znova natvarenú kúpel v novom Miworazu započne sa kupanská sezóna na nový týždeň. To zdieľi ho na zajšvom gmenským posiedeniu gmeny Slepo. Do toho ešte strôtnický hamt v okresa Zorelc kvalitu vody prúje. Lieca staraja so 4 doladovario vo viestotu hostči a s tým sezónu zaruča. Mała kúpel je jedna z narunanských napravu brunicového koncerna Liak za přesedlenú ves Miloraz. 60 spievakov a spievariu vopčili sú na letuši 5. korovej akadémii Budeského rotáriového kluba. Čera je so v auli Šilerového gymnázia Budešine prinia proba pod navodom Friedemana Böhme Wotmiwa. Hač to názemy nazvučuje kôr generáciu, mezdrujím tež tvorby z cyklusa počase Korle Augusta Kocora a Handria Zelaria. Vúnožky beneficno koncerta oktobre navožuja so na dobro vútupenia spinálnej mortvice nemsce kinderlémung. A to bych u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDA Serbia.
2: Vedro.
3: Aj tu chvíľu ešte René Svončko svedčí. V biehu dňa pak přičenie přeco viacom ročelu k nám do Horní Vúžice. Vostač má pak prevažne sucho pri 24 stopňach maximálne. Júdce potom viac dešša a deš kvôdnišo.
1: Žana Hačenia a Vyskače dále při a na pučách našej končinie.
0: Wieso, może so to jeszcze zmienić, jeżeli nie to uladacie, potem przyzwyczaj to rady na maj pak telefonistce, pak spowieszczu przez chatu funkcję. Nasze app MDA Serbia. Hawak, przyjmuj, Blanka Amatej, mam dobrą jezbu.
2: Serbski rozwóz.
0: Pecz mięczyno, bo na po 8.

Modžinsku kulturu na kraj přinjesć. Runje woto, že zaso Sakske noce modžinskich kulturu Impuls. Sobučinić moža modostni mjez 14 a 17 letami ze Sakske je, předovšim ze sou a menších mjestov. Pytane su kreativne projekty, po takim napřikład dźěłarnički, koncerty, małe festivale, street art, rejowanske abo tež gaming akcije. Mytowane ideje maja so 8. a 9. septembra przedstajić, respektivnie wotmieć, a dostanu za to hač do 500 euro spichowania. A jeli je podpiera při planowaniu, abo z javnostnym dźěle trebna, tež na tym polu dostanu pomoc. Požadać moža so modžinske cyłki, towarstwa, kluby, kulturne zarjaniščća, abo tež inicjatywy, hišće hač do 12. julija. Viace informaciju tutej wiecce dostaniecie online pod ndjk.de. A viace pokivo zmeju nedom za was, najprve pak strovi Andrea Špitanková.

a Liebschanskim Centrum je za eksperimentelne medijowe wumjostwo CIMT steji sobotu prinikruč do serbske sredžišću, dževo serbsku elektronijsku hudžbu. Tam odmeja so koncerty, dževonički, přednoški a tak dale. Zajemce su přeprošeni od připudna jenej.

0: Když chce sočiš spěvač, ale nochceš so kruče na kurvy azač, potom je projektny kur, taký na čas obmězovaný hustoto prave. Kurova akademia generácio je runie taký projekt, piaty raz so budešinje od Rotariového kluba organizuje a čera mejachu prinju probu. A Lydia Mačiova by podla.
1: Predehač spěvač, máš so zaspěvač. A z čoplenje vosu Vanda Vokua jako rična terapeutka pševza. Ona je vospě Jill Kurovej akademie pod návodom Friedemana Böhme. Kuždemu z nimale 60 vobdělníku poskyči možnosť, so v času proby vosobince vosne dále kupvač.
2: Až tyž ma zajím, šinže pon kemni na pohodžine. A môžeš čete jen, abo tamo je ma extra zvučovač, abo ladač. Je za tún vôz tak praje neklinči, kaj si vám predstaj, že môžemo mať nekajke individuálne zvučovanie, abo také nešto si vôpotač.
1: Či tamný pak čipný do nôh koroch má popoladnú. Takéž liko na vúmenku doktor Alfons Nauka, ký so prvný raz manželský na akadémii v občeli.
3: Ja som všetci zlo, ten úspeval môj vôzny a najskýriac sú najmočí.

0: Nejo, jace, jsem 70 plus, ale já se pročvač, že já můžu nikak se uspěvat. Poprám se mě jen bariton. Mám chvíle, to je celé stajné, a ty poriadné vopětačné průvy. So veselu, vopravdě, zvuky veselom se mě šiju děnca.
1: Vosi mě vábiu, je já Friedemann Böhme. Šako je za svůj úspěch jako koruje navoda v Serbách tere znaty. A jinak vokolo je tutun tež aktivne serbský spivarjov za projekt narečal, pojeda student Julius Janca, kiž je so do basa synu.
2: Ja studiuju na kvadračanach, ja mam sredu přeco svobodne, to ja mam tu možnost tu zase sobu činič. Posledný raz, jo jsi mi jara ljubivo, jara fajn, a tohle, když Friedemann zase praša, pon ja zase hajpraju.
1: Přijušim, tvorja Serbia mienčinu v Korje. Cečina nazvučovaných tvorbov pak je serbska. Z cyklusa počasy kola Augusta Kocera a Andrija Zelera. A tak nazvučuje se tež v urekovanje. A v občelnici Zonichu zoje so Kocor v Záorju pola Budestec narodil. V središču pak ste veselo při spivanju a vo sebe tež mesobnož generáciu a rečo, kotriž mi voj celé samozrozumlivě v mešče budešin polno sebi zaklinčeč.

0: jednač mi čino po 8, netko ma Blanka za nas policajski report.
1: Polícia z G.
2: Aj v Rajnce je v útoru večer požel trabi, moke nezbožomil, s tým, že je spúča za ju, zranil sa při tým nikto nie a tiež vecná škoda nie nastala a tohle je patrúľa Kamenského policajského reviera nezbožo registrovala a šoporene zapísala a při tým zvistčichu kohočku. Poto je na 20-letného šoféra, poté, kým mu nepiju, nemalo sa potom dživachu, jako tun do ruky duješe 2,8 promilu. Klúčiky za auto a jezdnú dôlnosť je viezo nedom na blaku, vo teda čtovial. Vandalo jo dachu so vútoru do jednoho auta, ktoré steješe pri Klitnečanským šístave pola Berovcko jezera, neznači rozbichu prednú šklencu auta a obškodžichu tiež karoseriu. Celkovná vecná škoda vúčinia 40 euro kriminálna polícia so netko s tým zabiera. BW Wodze chceše 70-letná ze svojej mactu na Liebknechtoj zaparkovač a jako biestem nimale hotova stupi na pun a zjedže com tým autom najprede do Pširova a potom dále do štoma prasne žonu dojezechu do korunie škoda na oče 8000 euro. A budestecach zadobuchu so neznači do Seata, rozbichu zadnú šklincu auta a pokradnuchu z neho dve bleši vody a jednu termopodvohu, rubiznu trochu je na 15 euro, vecna škoda pak vúčinia 500 euro.
0: Tak, daleko po takým zdelenky knefletech, oni maja šetce, nešta zádživo, jenom šliere, zo ich máme. To mi nenásu tiež lozo holce.

0: Aua!
1: Ej, Lara, tam po policie jedzie.
2: Teta, su Nimo jeli.
1: A su...
3: Aj, Nimo jedu, zajš v tydzieniach tež. Mročele z deščom našej končinie, vyšak viesče, zosova z dys a dys, za tým prašame, kelko litru dešča je so pola vás najšvo, dyš so raz deščuje. A nekoci, koci žretý šavak a zcova pravý dvonie tole meria, nás potom tež o tým informuja, za čo je so džakujeme. Ty pak, Blanka, máš dalšiu informáciu okolo konienčanských bačonu.
4: Hej, šako je nam Regina Šučina slubiła, so nam praje, že so v tým konečanským bačoňacem nizdže viac došli dve małej vojčce hýbate. Cečo vojčku je Regina Šučina netko vúľadala, dreje, tak mi při telefone praje, ma kaž upada vone ceči małe bačoň, še kus češku vojčku, skrotka teka vojčku zniezda a pon plums. Pak zaso kapoja ročopadne, so ma Regina Šučina s tým svoje veselo, tým bačoň nam přiladovať, to však miestem. Dávno vieme.
3: A ja netko nech je našišče bačo nej staršie do špice na rindu, zobuchu mode pravie dere na rostli. Krotko po bylku na 8, nie, na 9, 8 hodin 17, netko slyšime Janka Hanka.

Připonica od skupiny Janka Hanka spěl prýňoha albuma, štož by ročo zladujo na každý pát tež kruh serbských hudžbných staviznů tež jich druhý album. Další kruh serbských hudžbných staviznů, trošku starší, je nitko tež přístupný od komponista Jura Měčka jmenující druhý zvězk zbírky jednače umělských zpěvů vyšel. Zbírka jednače zpěvů, štu so dživa, za zpěvný voz s převodom klavíra. Spísal je Měčk tuto zpěvy hižo 1969, jako by runě hakle 15 let staré. Vudavačel Ronald Hein rieči přijušim vo jara zravim džele. Měčk je mjazdrujim text Andrija Zelera, Jakuba Barta Čišinského a Rože Domašcineje, ale tež básne z Kašubščiny a Litovščiny, kotrež by jeho nan Frido Měčk do serbščiny přenies sužbnil. Nové notové vudače má nitko tomu dopomač, zo so tute spěve zase na koncertných jevišťach a na kulturných zahjadovanách jevia.

0: Je pieč dana po dziewięćich, a nicko posłuchajmy raz, što pola Filomelosa tak nowa dała.
1: Filomelos. Dodam dejstva Marmije Drozene.
2: Filomelos sedzi na delnej hauze lipy. Kajštajke, Bože, žatko, što da s tobu je?
3: No hej, to nejde.
2: Što da máš? Bojíš se?
3: Myslu si, že je so mi nešto celé zve stalo.
2: Što da to?
3: Nemůžu jace letač.
2: Nepak. Jako tačknic letač moc, totla je katastrofa.
3: Ulka katastrofa.
2: Ale, Filomeloso, sedíš na hause. Nekak se tola dobe o sem přijíš.
3: Ne, to sem ište letač mu.
2: Och, poj. Křídle se rozno a namestna hotový start.
3: Ne.
2: Dere. Što da by ty trebao, zo by zaso lečeć mou? Letansku šulu?
3: Nie.
2: Dy by druhé tačky organizovač, kiš ti pokazaja, kak máš letač?
3: Nie.
2: Potom ja tež neviem.
3: Ja pak bych so snač, zaso dopomnil, kak mám letač, jeli bych viace mocu mil. A za to trebam popračk, abo čvak cautičky.
2: Nie, tajky případ pak tež. Sem cua rúne k pekare hič. Vidíš, mám samo svoj mešk sobu tu stejí po caute.
3: Tota ja viem. A to by môj plán.
2: Što si prajú?
3: Nie. To pak so hodí ho. Bude ty mi popriať, abo cao tu vúdala.
2: Na viezo. Smieš so mi na rám jo sedne. Na huj? Ty tla môžeš dola letať.
3: Haj. Kakda je so to stalo?
2: Filomeloso, ty si či fejmeca. Si cel jenož so či pola pekarja jen vúdam. To odla ty celé dživadvo.
3: No, ale tohle je klopovo.
2: Aj, kajž přeco, rade so stalo.
3: Špozbou.

0: a netko je na podžebečih.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcela.
2: Na Lipšćanskej univerzite ma so juniorova profesura za serbske literarne a kulturne vedomosće v obsadžić. Dole je dekan filologiske fakulte profesor Majsnica čera na internetu i strone univerzite v Ozeviju. Nimo vedomostnych nadawków słuchak profili też, jeli treba, sobu skutkowanie na jednaczelstwie Zorabistyckiego Instytuta. Hač dotal je miestno profesora za rečespet Edvarda Fornaria Jenička profesura instituta, vo dalšu su serbsu zastupnice leta dovo vojovali. Nové miestno je časové vobmezovane a skiči po vúspešnym čepruvanju šanzu na profesuru na čas živenja. Katolsce kšesčenjo sveča dženca svedžen Božeho čeva. Ve viacerých serbských katolských vosadách on je v Užice počanú vierivý k vonkunným votariam. Na čole procesionu dú po starodavným vášňu družky. Ve 6 zviazkoch krajach Nímskej je dženca zakojenský siate džen. Ve převážne evangelský zakský pak so zásadne dživa jenice ve 25-6 vo sebe katolských serbách je to siate džen. Na sakskich a stimmtech sapskich wischich Schulach zakonczatze Prowania hischtsche schietke nimo nesu, tak napschikwat desch nitz Ralbizach, dich mehachu jessatkich spotschatk tüdynia swój poselni offizialne Schulske dżen, runie tak we Worklitzach. Zirkunje jedena pejesac maturantu na serbskim gymnasiu Budyschinje Sonny Jutze wusletki Prowanyu a hat schmili, dokisch nesu wopstali, abo dokisch cedjawu kon polepschic, Prowanje na kvatač. Kajš nam za vyši skorđenk samovita vúčaka, ale na hitzce nas džili, zonja šulaki a šulari od 12-letnika doskončne rezultat prúvanju džen do maturitno bala 19. junija. Stop šedu za čelku z najšelakorišich branžu je so čera pši učicach na 5. dňu šedu za čelku v okresa Budyšin v občilivo. Središću zetkanja stejahu aktualne hospodarske vúžadania ve zvisku ze stupacimi pváčiznami a falovacimi fachovými mocami. Džen předovzačelko v okresa Budyšin tvorí vážny zakvat za vúmenu, kooperáciu a skrúčenie žonu v regionálnym hospodárstve. Jun organizuje Drežanská industriová a vykovanská komora IHK. Za znova natvarenú kúpeľ novým mimorazu započne sa kúpanská sezóna na nový týdžen. To zdžilichu na zašvým gmenským posiedženiu gmene Slepo. Do toho ešte strôdnišský hamt v okresa Zorilc kvalitu vody prúje. Lieca staraja sa so 4 doladovario vo vistotu hosči a s tým tež sezónu zaruča. Mała kúpeľ je jedna z narunanských napravú Brunicového koncerna Liak za přesiedlenú väz Mivoraz. 60 spevaku a spevariu v občili sú na letuši 5. Kórovej akadémii Budysko-Rotariového kluba. Čera je so v auli Šilerového gymnázia Budyšine prinja proba pod návodom Friedemana Böhme Votmiva. Hač to názemy nazvučuje kór generáciu, miestrujem tiež tvorby z cyklusa počase Korle Augusta Kocora a Andrea Zelaria. Vunožky benefitsno koncerta oktobre navožuja so na dobrovutopenja spinálneje mortvicce, nemsce kinderlemung. A to bych u naše poistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj svonco so tola hištrene na nas smeje, v behu dňa pak potom šičenje přeco viac mročelu k nam do Hornje Vúžice. Večer pak má vostač sucho při maximálne 24 stopňach. Jutce potom vesča meteorologojo viac dešča a bude tež zaso kvodnišo ze sneka k maximálne 20 stopňami.
0: Na pučach naše končinje dale šo svobodne a při pučach přeco išče žane vyskače njesteja. Tu iš dobru jezbu vám přejemoj.
1: Serbski rozvoz.
0: Bečmenčino, pa na podživečih. Dalej, Jess, Andreasom, Bekingom.

šula a šulske teme budu nas žinca zabiraš, ve Kšišově majo gospus. Viešiš pred 6 let su šulu tam novo založili, na viasovem svieženju sme za vas cora byli pedla. Sme byli teke cora pedla na balokopanju serskich upnikov na grach, dobe šarja dajo ve spolšega jano jadnogo, ale ja se myslím a šykne su dobe lepši tom vici lušta za sersku ucpu.

Sjerska hudba je veľvýsna v Uviša Lidsbo, Ugniko, a tam je v Hršobus Rono Gery, a doboj v tom pešče hešti vici ulici, ome jasne pak je abiturijente na Dolnosjerskom gymnáziu cakajú južo napnete na rezultáty svojich přespetovaniu. Slyšíme vici v toho ved Vednika gymnázia, a se vieme, že v přeci stvrt žiči sebe vašu muziku, žince je ta samozvizaná z veľkýho Lidsbu, žovo jubilej žilojského kora. Jo, to a vece žinca v rádiu rejne až do pedla.

tak to klince, gaž pojďže šincačným času v bretoniskej, ve francouzskej na ludovou reju, to je titel Luida ved projekta Flöv, kterýž, jo, im de ludove rytme novo interpretiru jo. Nento žo hos serskýho muziku dali Henning Veit, ten jo cvonko od hošobuskýho žišecíko musicala a ten nerozmýho težoča.

Ja, tak se co raz vyšili. Ukniki a cepta je svoj šulski jubilej ve Kšišovje, pedla je bila naša kolegina Štefani Krausvec.

Ja, für Kšišovje wjeselis je dla dobrego uvišate šule, kak se šulske lidsbe uvijaju tojo žinsateke tema v Hošebusu, v Kubojenskem objaku. V přidocich 5 letach budu zase dali vježace šule pšetci ponej, jadna nova celkona šula na droze Julio Curie ove misče dejt latogo situacijo pelepšovaš, teke na Dolnosavskim gymnazium je gorni serska zagronita v misče Anna Kosacovic-Kozelova, Nežlic ta šula bužo natvarjona, ale ešte trajo žinca akle kšie předaž nadok na architektove biro. V základných šulách to zase jedna zugleda, tam byla všetci menej úkníkov. To má s letami z koronu ceniš. Te prognoze gronia až rodujo až do 2016 okova 100 úkníkov menej zašolovaných, nežlic se ten trend zase přeobrošijo. Te ceptarie sú nento južo, te sú nento južo starostčijo, co to veznamenio za ich úcbu, lic budu se zase niž redunie, abo lic musí niž inži úceš. Žeden laški nadok za Uwe Madara, Wednika, Státnika, Schulskiego Amta, což jo ven pak zlubio, na Sersku Rutsbu, niedej se to uvíše Lidsbu negativne ustatkovaš. Zavisče pozitivne na Utsbu jo se ustatkoval corajšne Serski balokoparski turnier a veci svišišo vetogo net. Perio. Nova doba, ten rap kolektiv z Gornej Vúžice feature Trojozink.